0: Přijde týze pro 500 dení, prostruješ se na lidi.
1: The Voice. We love music.